0: a oriszed maradom, Jugoszlávia, Jugoszlávia.
1: Novým prostorím a biznis prosto cieta, pržionice, kladionice, pečeňare, vulkanizéry, auto, odpady, biela technika, direktno, švencovné. Najzadu jediný šeprolet, novým prostorím a kad nešto nevaľa, to se nedaj Bože, nikad nepovedal.

0: Malo mi smanjim gitaru, moj monitor.
1: Kad bi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emislite...
0: O majko, majko!
1: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje?
3: Drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka dr

domu grotom, a jelenský kierom, a si dabrova sonda, ja karamba karambita, tak oni čo kunde de vráča, i bubne la tarkuda, s domu grotom, a jelenský kierom, a si dabrova sonda, ja karamba karambita, tak oni čo kunde de vráča, i bubne la tarkuda, dali je bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo.